Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá.

Tady je tvoje metropole. Eunboss je brazilský producent a DJ, který do elektronické taneční hudby přináší svěží zvuk a energii, která tě rozhýbe. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na pořádnou party a nenechá tě sedět. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti a groove. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat.

0: Až Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole. Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Pojďme na tom. 7. října uplynuly 2 roky od smrti Protivy, no a právě při této příležitosti Blackwood Records odhalil oficiální trailer k připravovanému dokumentu. Ten nahlédne do jeho života, tvorby i zákulisí, tak uvidíme, co z toho vyleze. Těšíme se na to. Pojďme dále. Sergej Barakuda má venku album s názvem Entropie, desku s 11 tracky si můžeš poslechnout na všech streamovacích platformách. Hard Rico si oficiálně mění své umělecké jméno a zkracuje ho na Rico. Pod novým jménem už ho najdeš na Instagramu i na Apple Music. No a je tu taky Luca Brasi, který oficiálně odhalil cover své nadcházející desky Brasislava. Kdy album vyjde, ale zatím neprozradil. No a nové album víc má venku taky Dance Hun, za mě top mladá krev, kterou bys měl určitě slyšet, pokud k tobě ještě nedorazila. No a je tu ještě Kellyn a Viktor Sheen, kteří rozšířili svou Arena Tour o další 2 zastávky. A to v pražské O2 aréně a brněnské T-Mobile aréně. V O2 aréně vystoupil taky v rámci svého prvního koncertu v České republice 4. října A$AP Rocky. No a ještě svět filmu. 4. díl kultovní série Zahulíme, uvidíme je ve vývoji.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora, britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezaměnitelný. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska přináší pořád

Tady je tvoje metropole, dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů a náladu vytáhnout lidi ze židlí. Jeho styl je moderní.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních i chillových momentů.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky

0: to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je to tady, už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili, samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi, převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí, tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
1: Za sebou máš týdny trénování, co tě na tanci nejvíc překvapilo?
2: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne, takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že každý tanec. Z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i mile překvapilo je, že mě tanec baví.
1: A co tě během příprava tréninku udělalo největší radost?
2: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
1: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

tady je tvoje Metropole. A dneska je čas na pořádnou dávku neskrotné energie s Charlie XCX. Britská rebelka popu, co se nebojí experimentovat, posouvá hranice a vždycky míří rovnou do uší a srdce. Její zvuk je jako jízda v závodním autě ovládaném výbušnou kreativitou. Charlie je jako ta kamarádka, co ti při bouřce pustí stroboskop a udělá z ní rave. Elektronika, punk a pop

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dneska se do všeho pustíte s vervou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co mi ryby? Štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: čas na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tvoje ráno.
6: Tvoje rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Matouma je norský DJ a producent, který do taneční scény vnáší svým zvukem vždycky pozitivní vibe a skvělou energii. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na párty přinese dobrou náladu a nenechá tě sedět. Umí mixovat chytlavé beaty s tropickými melodiemi tak, že tě dostane na taneční parket, ať si kdekoliv. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože...

0: 30 rokov na scéne No Name O2
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje, a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou...

0: jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší. Je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.
2: Olé! Tady je tvoje Metropole. Karolína je zpěvačka, která dokáže svým hlasem a melodiemi zaujmout fanoušky napříč žánry. Její hudba je jako ta kamarádka, co tě vždycky rozveselí a přinese ti pozitivní náladu. Připrav se na pořádnou dávku energie a parádních melodií. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE. Kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko. Rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobré ráno a přejeme vám krásný start do nového týdne. Pondělí je tady a my si připomeneme zajímavá výročí i narozeniny a samozřejmě pošleme pořádnou hudební gratulaci všem Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Už za chvíli v našem kalendáriu, tak poslouchejte dál.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Metro Retro.
13: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Nové ráno, nový týden a skvělý ranní host. Už za chvíli se v živém rozhovoru spojíme s Tomínem z kapely Opět a Radeček, který se snaží být v tom správném rytmu na tanečním parketu ve Stardance. Jaké jsou jeho dojmy z prvního přenosu? Co byl pro něj největší zážitek? Podělí se s námi o nějaké drby? To všechno zmapujeme v následujících 2 minutách, tak si to nenechte ujít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Tomíno, Opět a Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce, tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
3: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a mám se taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval, takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další 2 tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta 2měsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a 2x jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty 2 měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
2: Říká Tomíno z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
3: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
2: Tak Tome, díky a ať se daří.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš!
4: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. Čapek. S měkkým i a dvojitým V. CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa že sa radovať smiem.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
17: Jo, jo.
16: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
17: Co mě zrovna napadne?
18: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další aktuální informace. Dnes je pondělí 12. října. Nové možnosti bydlení v Olomouci. Developer Gemo dokončil na tabulovém vrchu projekt Villa Park Balcárkova se 126 byty. Sousedství nově postaveného areálu už připravuje další velký rezidenční projekt. V Olomouci také pokračují jednání o nové radniční koalici. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a druhé hnutí STAN. Lídři se postupně sešli s dalšími stranami. Vyjednávání zatím nepokročila, oba celky usilují o spojence. A co v Prostějově? Vítězné hnutí Na rovinu tu zahájilo jednání o koalici s ODS. Pokud se domluví, získají v zastupitelstvu těsnou většinu 18 hlasů a po 4 letech ukončí dosavadní vládu ANO, ODS a PVčka. Ke změnám na radnici může po volbách dojít i v Šumperku. Komunální volby tu sice opět vyhrálo hnutí ANO se ziskem 8 mandátů, ale může skončit v opozici. Druhá nezávislá volba má stejně křesel a jedná o koalici s jinými stranami. Povolební vyjednávání v regionu pro vás dál sledujeme.
4: Na to musíme použít strojní pušku! Na 11 hodin! Na to 11!
5: Co se stane v 11 hodin?
4: 12, 11, 10! 11 hodin! Pau!
3: Propůjčil hlas herci Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi a sám byl dlouholetým členem Národního divadla a hercem mnoha filmových rolí Jiří Štěpnička. Významný český herec a daber včera zesnul ve věku 79 let.
0: Sport.
3: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude, víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina. Auto narazilo do plotu u Holešova na trase Količín, Rymice a pozor, bouračka se ještě dořešuje u náměště na silnici Loučany, Drahanovice. Osobák tady srazil divočáka. Ano, je to tak. Lesní zvěř nám teď na podzim přes cestu lítá zleva zprava, tak musíme být ve střehu.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hezké ráno všem, tak schválně, co nám přinese pondělí a jaký start do nového týdne bude mít právě vaše znamení. Hvězdy to ví první, připravte si ranní kávu nebo čaj, už za okamžik jsou tu naše pondělní horoskopy. Jdeme na to.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, dneska se do všeho pustíte s vervou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co mi ryby? Štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Přejeme pohodové pondělí na naší rádiové vlně. Podzim je v plném proudu a s ním i hromady spadaného listí na zahradě. Přemýšlíte, co s ním? Hrabat, spálit nebo vyhodit? A dá se listí nějak chytře využít? Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříte přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Energy Radio.
9: 1, 2, 3.
1: Metropole.
10: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Je pondělí 12. října. Více lidí volilo v Olomouckém kraji. Volební účast u komunálek tu letos vzrostla na víc než 48%. Hlas odevzdalo 243 509 lidí. V porovnání s komunálními volbami v roce 2022 přišlo k urnám o necelých 11 000 voličů víc. Nejvyšší zájem o komunální volby v kraji zaznamenalo Jesenicko s účastí přes 50%. Těsně následované Šumperském a Prostějovském a Přerovském. Nejnižší volební účast v Olomouckém kraji naopak statistici evidují na Olomoucku 46,5%. Mrkneme na volby i do Zlínského kraje. V Kroměříži už mají o povolebním vedení radnice jasno. Vítězné hnutí ANO tu včera podepsalo úmluvu o spolupráci se stávajícími partnery. Město tak mají dál vést ANO, Lidovci, Topka a Nezávislí, ODS a kroměřížské osobnosti, Občané Kroměříže a KM26. Povolební vyjednávání v regionu pro vás se dál sledujeme. Deváťáci bacha, žáky devátých tříd čekají u přijímaček na střední školy v roce 2027 změny v harmonogramu. Ruší se totiž víkendová pauza mezi zkouškami. Odborníci proto radí začít s přípravou už nyní v říjnu. Evropou se šíří virus Shamonda, napadající hospodářská zvířata, způsobuje horečky a poporodní vady mláďat. Státní veterinární správa zavádí v Česku povinné testování rizikového skotu. Pro lidi tento zvířecí vir nebezpečný není.
0: Sport.
3: Olomoučtí hokejisté dál hledají v extralize formu. V 10. kole soutěže prohráli na ledě Hradce Králové 1-3 a zapsali si tak už 5. porážku v řadě. V tabulce jsou dál na poslední 14. příčce. Drama až do cíle na 136. ročníku Velké Pardubické. V hlavním dostihu nakonec zvítězil irský kůň Final Order se s žokejem Keithem Donahuem, který v cílové rovince těsně předběhl Godfreye s Janem Faltejskem.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. A po ránu je taky dost chladno, dneska konkrétně místy jenom plus trojka. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na tabuláku, ve městě taky silnější provoz na Sokolovské, Velkomoravské, na třídě Svobody nebo na Kosmonautu a na 17. listopadu, taky na Pražské a na třídě Míru, zdržení nějakých 4-5 minut. Jinak nehoda se ještě dořešuje v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina a bouráme taky ve Svitavách v ulici u Tří mostů, tady je to ťukanec dvou aut. Dál vám hrajeme na cestu a díky moc, že jedete s námi.
0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: dobré ráno a přejeme vám krásný start do nového týdne. Pondělí je tady a my si připomeneme zajímavá výročí i narozeniny a samozřejmě pošleme pořádnou hudební gratulaci všem Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Už za chvíli v našem kalendáři, tak poslouchejte dál.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
3: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
2: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům význam toho, to jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
4: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
5: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcellus.

0: pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Metropole právě dnes. Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: chceš v životě dělat práci, která má hluboký smysl a reálně pomáhá druhým? Studuj maturitní obor sociální činnost. Tento čtyřletý obor tě naučí, jak profesionálně i lidsky pečovat o seniory, děti, rodiny v krizi i lidi se zdravotním znevýhodněním. Získáš znalosti z psychologie, pedagogiky, práva i sociální péče a praktické zkušenosti nazbíráš přímo v terénu a moderních zařízeních. Jako absolvent se nestratíš, čeká tě uplatnění v sociálních službách, zdravotnictví, státní správě nebo můžeš pokračovat na vyšší odborné či vysoké škole. Pomáhat druhým je profese budoucnosti. Získej maturitu, jistotu uplatnění a práci, která dává smysl. Řemeslo žije, lidskost spojuje a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost v Olomouckém kraji.
1: Nové ráno, nový týden a skvělý ranní host. Už za chvíli se v živém rozhovoru spojíme s Tomínem z kapely Opět a Radeček, který se snaží být v tom správném rytmu na tanečním parketu ve Stardance. Jaké jsou jeho dojmy z prvního přenosu? Co byl pro něj největší zážitek? Podělí se s námi o nějaké drby? To všechno zmapujeme v následujících 2 minutách, tak si to nenechte ujít.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tomíno, Opět a Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
4: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroků, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval, takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další 2 tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta 2měsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a 2x jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty 2 měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
3: Říká Tomíno z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
4: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
3: Tak Tome, díky a ať se daří.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
13: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radio Metropole.
5: Metropole.
17: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Stručné a jasné zprávy pro vás na našich vlnách, pojďme na to. Řidiči v Olomouci, strážníci městské policie v novém týdnu hlídají bezpečnost na silnicích ve městě. Dnes měří rychlost v Olomouci v ulicích Lidická a Polská, chtějí posílit bezpečnost provozu v Olomouci a v podobných akcích budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Přerov aktuálně.
3: Jak pokračují povolební vyjednávání v regionu? Podíváme se na situaci v Přerově. Vítězné hnutí ANO s 16 mandáty tu zahájilo vyjednávání o nové radniční koalici. Primátor Petr Vrána chce, aby byla stabilní, píše ČTK. Oznámil, že jednání potrvají několik týdnů. Zvažuje spojenectví ANO a ODS. Taková koalice by měla v Přerově pohodlnou většinu 22 hlasů v 35 členem zastupitelstvu, ale hledá partnera i mezi dalšími stranami. Stát bude opět řešit sucho. Dnes po 16. hodině letos podruhé zasedne Národní koalice pro boj se suchem za účasti premiéra. Odborníci vyhodnotí dopady extrémního sucha a stav průtoků vodních toků v Česku.
0: Sport.
3: V Baku to cinklo dvakrát. Judista Lukáš Krpálek o víkendu vybojovala na mistrovství světa v Baku v kategorii nad 100 kg bronzovou medaili. Je to jeho šestá ze světových šampionátů a navázal na taktéž bronzovou judistku olomouckého judoklubu Renatu Zachovou. Česká výprava na mistrovství světa tak získala celkem 2 cenné kovy za třetí příčky. S prázdnou jeli domů basketbalisté BK Olomoucko, podlehli v šestém kole NBL venku Ústí nad Labem výrazně 66-102. V dosavadním průběhu sezóny si olomoucký tým připsal zatím jen jediné vítězství.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
0: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Hodolanské, taky na Olomoucku v Ústíně nebo na obchvatu na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavice. Jinak nehoda se dořešuje ve Svitavách, v ulici u Címostů a taky u Holešova na trase Količín-Rymice. Tak díky moc, že nás posloucháte i na cestách. Spolu rozhodně jedeme na té správné vlně.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Pojďme na to. 7. října uplynuly 2 roky od smrti Protivy, no a právě při této příležitosti Blackwood Records odhalil oficiální trailer k připravovanému dokumentu. Ten nahlédne do jeho života, tvorby i zákulisí, tak uvidíme, co z toho vyleze. Těšíme se na to. Pojďme dále. Sergej Barakuda má venku album s názvem Entropie, desku s 11 tracky si můžeš poslechnout na všech streamovacích platformách. Hartriko si oficiálně mění své umělecké jméno a zkracuje ho na Riko. Pod novým jménem už ho najdeš na Instagramu i na Apple Music. No a je tu taky Luka Brasi, který oficiálně odhalil cover své nadcházející desky Brasislava. Kdy album vyjde, ale zatím neprozradil. No a nové album víc má venku taky Danzhun, za mě top mladá krev, kterou bys měl určitě slyšet, pokud k tobě ještě nedorazila. No a je tu ještě Kellyn a Viktor Šín, kteří rozšířili svou Arena Tour o další 2 zastávky. A to v pražské O2 aréně a brněnské T-Mobile aréně. V O2 aréně vystoupil taky v rámci svého prvního koncertu v České republice 4. října A$AP Rocky. No a ještě svět filmu, 4. díl kultovní série Zahulíme, uvidíme je ve vývoji. John Cho a Kal Penn se vrátí jako Harold a

0: Přejeme vám příjemné pondělní dopoledne. Ať už sedíte v kanceláři nebo za volantem, věříme, že váš týden odstartoval tím správným směrem. My jsme tu pro vás dál s tou nejlepší muzikou non-stop, tak se bavte.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa že sa radovať smiem.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Pondělní dopoledne jede dál a my pro vás chystáme kompletní infoservis, abyste byli v obraze. Už v 10 nás čeká souhrn toho nejdůležitějšího z domova i ze světa, aktuální předpověď počasí a samozřejmě i čerstvá doprava, která nám usnadní cestování v našem regionu. Zůstaňte s námi na té správné vlně. Tady hrajeme, bavíme a informujeme.
1: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle.
2: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
1: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: Vaš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další informace, pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina, a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drány na Prostějovsku přes újezd Březina bude dnes kvůli ostrým střelbám během vojenského cvičení zavřená. Bude tu značená objížďka. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku.
1: Sport.
2: Bod pro fotbalovou Sigmu Olomouc. V prvním utkání po reprezentační přestávce uhráli olomoučtí fotbalisté remízu 1-1 na hřišti Teplic. Byl to náročný střet, v němž hráli přes 50 minut v oslabení. Po utkání 10. kola je Olomouc v tabulce první ligy na 5. místě. Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaji WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do 2. kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky.
1: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, v Holici na tom Kruháči u STKček, nebo taky na Přerovské, hlídka je i na ulici Zikova a 30 kontrolují na Svodnosti. Hlídku máme hlášenou také v Mohelnici na Třebovské nebo ve Svitavách na ulici u Třímostů. S námi vždycky jedete v pohodě, bez nehod a bez pokut.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Jsme rádi, že i na začátku nového týdne posloucháte právě naše rádio. Pondělní den je v plném proudu a my vám za malou chvíli nabídneme pár skvělých tipů, kam v našem kraji vyrazit po práci nebo po škole. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde si vyčistíte hlavu. Přejeme vám úspěšné pondělí a spoustu energie.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Melory.cz.
3: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vaše cesta začíná u Moto Morava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
8: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí, ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici. Pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Radio Metropole.
19: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hrajeme a bavíme a víme, co se bude dít tento týden. Například světové šanzony od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich, ale také songy Hany Hegerové. Nám v olomouckém kině Metropol zaspívá Renáta Dressler tuto středu od 19. hodiny. V olomouckém Esku bude zase Pokáč s kapelou. Už ve čtvrtek, těšíme se. V Hranicích nás pobaví úspěšná travesty show Techtle Mechtle s titulem Halo, tady máma. V Hranické Sokolovně ve čtvrtek. A jestli už se nemůžete dočkat víkendu, tak v sobotu třeba bude hasičský ples v Úsově a na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
2: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl z dechu cyklisty cítit alkohol a moc celé situaci nepřidal ani otevřený laváč, držák na jízdním kole. Následná dechová zkouška dopadla s výsledkem 1,23 promila alkoholu v dechu. Cyklista byl seznámen s faktem, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu a z místa bude muset jít pěšky po boku se svým kolem.
1: Přiblížil případ komisař městské policie Olomouc Petr Čunderle.
0: Prostějov aktuálně.
1: Prostějov rozšiřuje městskou sbírku umění. Ve sbírce přibudou tři obrazy s motivy města, a to od malířů Františka Krágla a Viktora Hohause. Plátna zachycují prostějovské náměstí a významné stavby ve městě. Nezapomeňte, že pokračují volby do třetiny Senátu. Koho uvidíme ve druhém kole voleb v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola Senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Blazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná 16. a 17. října. Sport. Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
4: Je tu čerstvá doprava, začneme u Svojanova, probíhá vyšetřování nehody dvou aut. D1 před Říkovicemi ve směru na Brno zlobí porouchané auto v pravém jízdním pruhu. Nepojízdné vozy potkáte i na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Odstavené auto stojí na D1 u Bělotína a Přerova. Všechna místa jsou s opatrností průjezdná. Pozor, majáčky a policejní hlídky potkáte všude, jsou ve Skrchově, v Držovicích. Na D35 stojí u Loštic, u Velkého újezdu a na exitu D35 Olomouc Holice. Hlídkuje se taky za D46 Olšany u Prostějova, tradiční místo, na D1 u Hranic, Lipníku nad Bečvou a i u Říkovic. Tak sundejte nohu z plynu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Říjnová příroda hraje všemi barvami a trávníky i chodníky už se plní spadaným listím. Do 20 minut si dáme pár skvělých tipů, jak s ním na zahradě správně naložit. Přejeme vám pohodový poslech a hezký den.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: Posloucháš?
8: Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříme přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's
2: go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
0: Sport.
3: Dva tenisty prostějovského tenisového klubu sledujeme dnes na turnaji ATP v Šanghaji. V duelu třetího kola se představil Jiří Lehečka, který ovšem prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodárem. Nyní hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medveděvem. Uvidíme, jak to dopadne.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Podzim si s náma hraje trošku na schovku, přes týden vytáhneme sluneční brýle, užijeme si i parádních 19 stupňů, ale ráno, no tak to bude pořádně na tlusté ponožky a mlhu, že by se dařilo i rákosníčkovi. Ve středu a ve čtvrtek pošetříme deštníky, o víkendu se může ochladit, ale víme, jak bude začátek týdne převážně polojasný, třeba dnes a zítra teploty do 14 stupňů Celsia.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, začínáme v Olomouci na Gorazdově náměstí, tady blokuje provoz nehododávky a osobního auta, projíždějte opatrně. Policejní hlídky potkáme v Rooseveltově ulici v Olomouci, komplikace hlásíte taky mezi Velkým Týncem a Grigovem. Na D1 za exitem Říkovice ve směru na Vyškov stojí policejní hlídka, na krajnici taky odstavené auto. D1 mezi Říkovicemi a Přerovem na 270. kilometru komplikuje průjezd porouchané osobní auto, další odstavené auto najdete na krajnici na D1 za Bělotínem a na D46 na exitu Prostějov sever. Pozor si dávejte taky na policii ve Svitavách v Máchově aleji. Dobře dojeďte!
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Moc díky za vaši přízeň. Pondělní den utíká jako voda a my si už za chvíli projdeme, kdo dnes slaví svátek a připomeneme si i další zajímavé události, které jsou spojené s dnešním 12. říjnem. Přejeme vám hezké odpoledne s naším rádiovým vysíláním.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás.

0: MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
1: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
1: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam toho to jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
3: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
4: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcelus.

0: oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Metropole právě dnes.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš!
4: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Radio Metropole.
15: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Právě můžeš nostalgicky zavzpomínat
1: na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou
0: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčilením rozmontovávat a kus z něj hodil po řidičce. Do toho už vstoupili cestující a tramvajačce pomohli.
3: Následně přišel ženě na pomoc cestující a ten kolo vynesl ven z tramvaje. V tu chvíli už na místo přijela hlídka městské policie. Celý případ skončí v rukou přestupkové komise pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
2: Popsal vyústění případu za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Přerov aktuálně.
2: Dej sem 8 tisíc, nebo to tu vystřílim. S takovou výhruškou vpadla 32letá žena minulé úterý do trafiky na vlakovém nádraží v Přerově. Odvážná prodavačka ji však odmítla peníze vydat. Vzala telefon a raději zavolala vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
4: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
2: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní. Sport. Přerovská tenisová hvězda Linda Mosková si poranila levé lítko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Startuje týden plný teplotních skoků, odpolední teploty naberou dech a vyšplhají v týdnu až k 19 stupňům, takže na odpolední procházku ideálka. Rána budou ale pěkně štiplavá, s přízemními mrazíky a hustou mlhou tak, že by se dala krájet. Užijte si poměrně teplý podzimní pracovní víkend, o víkendu dorazí dešťové přehánky, na horách další sníh a my víme, že na začátku tohoto týdne převážně oblačno, místy polojasno, teď v pondělí a v úterý teploty do 14 stupňů.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
5: Aktuálně provoz na našich silnicích naštěstí bez větších nehod, ale pár míst, kde se vyplatí sundat nohu z plynu, tu přece jen máme. Policejní hlídky u Skrchova, další hlídka ve Zlíně na nábřeží, do třetice pozor na rychlost D1 za exitem Lipník nad Bečvou Trnávka ve směru na Přerov. Odstavená auta, která by vás mohla překvapit, opatrně D1 za Bilotínem, odstavené auto na D35 před exitem Loštice a taky na D46 těsně před exitem Olomouc Střed. Bezpečně dojezd do cíle.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Děkujeme, že nás posloucháte i v pondělí. Sobotní večer přinesl další živý přenos Stardance a my se do 20 minut spojíme s Tomášem Polákem z kapely Opět a Radeček. Ten nám povypráví o čerstvých dojmech z tanečního parketu. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: make a mistake.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
3: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce, a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit, a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
2: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
3: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
2: Tak Tome, díky a ať se daří.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další informace, pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Vracíme se k případu zavražděné taxikářky v Šumperku. 49-letý muž měl letos v únoru bodnout taxikářku nožem do krku ze zadního sedadla taxíku. Později zemřela v nemocnici. Už pak ještě další dva lidi zranil při bouračce, když ujížděl policii. Dle kriminalistů si taxi přivolal s úmyslem se zmocnit vozu a spáchat s ním sebevraždu. Kriminalisté věc uzavírají návrhem na obžalobu muže.
4: Olomoucí krajští kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné 44-leté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou osob z letošního února. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na 39-letého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
3: Doplnil policejní komisař Libor Hejtman. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku.
1: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaji WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do druhého kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
5: Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Začínáme na Šumpersku. Třeština, velký pozor na silnici. Rozlitý olej, na místě hasiči a policie. Třeština. Svitavsko, obec Květná, auto srazilo Daňka z Pomalte. D35 z Lipníka do Mohelnice, kilometr 241, porouchaná dodávka, neprůjezdný pravý jízdní pruh, odstavené auto na D1 mezi Lipník nad Bečvou a Hranicemi, taky na D46 stojí auto za exitem Brodek u Prostějova. Policejní hlídky v Olomouci u podjezdu na D35 za exitem Křelov ve směru na Mohelnici, na D46 stojí majáčky na exitu Prostějovich, na D1 u exitu Kroměříž Východ a v regionu v Zábřehu, v Lípě, ve Skrchově a taky v Bystřičce. Šťastnou cestu!
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: díky, že trávíte dnešní den s naším rádiem. V našem kraji se toho děje opravdu hodně a my pro vás za malou chvíli shrneme to nejdůležitější, o čem se aktuálně píše na regionálních webech. Projdeme hlavní události i další zajímavá témata z vašeho nejbližšího okolí. Přejeme vám příjemný poslech a pohodový čas.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
8: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký Report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma. Pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Radio Metropole a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
4: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl z dechu cyklisty cítit alkohol a moc celé situaci nepřidal ani otevřený lahváč, držák na jízdním kole. Následná dechová zkouška dopadla s výsledkem 1,23 promila alkoholu v dechu. Cyklista byl seznámen s faktem, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu a z místa bude muset jít pěšky po boku se svým kolem.
3: Přiblížil případ komisař městské policie Olomouc Petr Čunderle.
1: Prostějov aktuálně.
3: Prostějov rozšiřuje městskou sbírku umění. Ve sbírce přibudou tři obrazy s motivy města, a to od malířů Františka Krágla a Viktora Hohauze. Plátna zachycují prostějovské náměstí a významné stavby ve městě. Nezapomeňte, že pokračují volby do třetiny Senátu. Koho uvidíme ve druhém kole voleb v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola Senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Blazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná 16. a 17. října.
0: Sport.
3: Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
6: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídku, a to konkrétně na Mrštíkově náměstí. Pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Prostějov centrum, na D1 na výjezdu Kroměříž západ a třeba na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Nohu z plynu dáme taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Hranice. Je tady překážka na silnici. Tudy raději pojedeme opatrně. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Pojďme na to. 7. října uplynuly 2 roky od smrti Protivy, no a právě při této příležitosti Blackwood Records odhalil oficiální trailer k připravovanému dokumentu. Ten nahlédne do jeho života, tvorby i zákulisí, tak uvidíme, co z toho vyleze. Těšíme se na to. Pojďme dále. Sergej Barakuda má venku album s názvem Entropie. Desku s 11 tracky si můžeš poslechnout na všech streamovacích platformách. Hard Rico si oficiálně mění své umělecké jméno a zkracuje ho na Rico. Pod novým jménem už ho najdeš na Instagramu i na Apple Music. No a je tu taky Luca Brasi, který oficiálně odhadl cover své nadcházející desky Brasislava. Kdy album vyjde, ale zatím neprozradil. No a nové album víc má venku taky Danzhun, za mě top mladá krev, kterou bys měl určitě slyšet, pokud k tobě ještě nedorazila. No a je tu ještě Kellyn a Viktor Sheen, kteří rozšířili svou Arena Tour o další 2 zastávky. A to v pražské O2 aréně a brněnské T-Mobile aréně. V O2 aréně vystoupil taky v rámci svého prvního koncertu v České republice 4. října A$AP Rocky. No a ještě svět filmu, 4. díl kultovní série Zahulíme, uvidíme je ve vývoji. John Cho a Cal Penn se vrátí jako Harold a Kumar. Na scénáři nového filmu se momentálně pracuje, nicméně datum premiéry zatím oznámen nebyl, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď další várka muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Jsme rádi, že i na začátku nového týdne posloucháte právě naše rádio. Pondělní den je v plném proudu a my vám za malou chvíli nabídneme pár skvělých tipů, kam v našem kraji vyrazit po práci nebo po škole. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde si vyčistíte hlavu. Přejeme vám úspěšné pondělí a spoustu energie.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Radio Metropole.
11: Hrajeme neohrané.
10: Metropole.

0: nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole, kam vyrazit.
1: Hrajeme a bavíme a víme, co se bude dít tento týden. Například světové šanzony od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich, ale také songy Hany Hegerové. Nám v olomouckém kině Metropol zaspívá Renáta Dressler tuto středu od 19. hodiny. V olomouckém Esku bude zase Pokáč s kapelou. Už ve čtvrtek, těšíme se. V Hranicích nás pobaví úspěšná travesty show Techtle Mechtle s titulem Halo, tady máma. V Hranické Sokolovně ve čtvrtek. A jestli už se nemůžete dočkat víkendu, tak v sobotu třeba bude hasičský ples v Úsově a na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
5: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
4: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 40 ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Radio Metropole. Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
13: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčilením rozmontovávat a kus z něj hodil po řidičce. Do toho už vstoupili cestující a tramvajačce pomohli.
4: Následně přišel ženě na pomoc cestující a ten kolo vynesl ven z tramvaje. V tu chvíli už na místo přijela hlídka městské policie. Celý případ skončí v rukou přestupkové komise pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
3: Popsal vyústění případu za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Přerov aktuálně.
3: Dej sem 8 tisíc, nebo to tu vystřílim. S takovou výhruškou vpadla 32letá žena minulé úterý do trafiky na vlakovém nádraží v Přerově. Odvážná prodavačka ji však odmítla peníze vydat. Vzala telefon a raději zavolala vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
5: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
3: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní.
1: Sport.
3: Přerovská tenisová hvězda Linda Mosková si poranila levé lítko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude. K večeru by nám mělo oblačnosti začít částečně ubývat. Čekáme jasnou až polojasnou noc. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 7 minut. Pokud dnes plánujete pozdější návrat domů, raději si do tašky přibalte svetr. Teploty během noci mohou spadnout až k nule. Přijít mohou i četné přízemní mrazíky. Úterý přes den čekáme slunečno s teplotou do 14 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen se nám do kolem 16:15 v některých ulicích štosuje, jak jezdí lidi z práce. Hustší provoz máme v Pavlovické, Divišově, Hodolanské, Velkomoravské nebo třeba Švajcarově. Opatrně projíždíme na D55C na trase Přerov-Olomouc, na exitu Velký Týnec. Je tady na krajnici odstavené auto. Podobnou situaci řešíme taky na D1C na trase Ostrava-Přerov za exitem Bělotín. Tady to hlídá i policie. Policejní hlídky nám hlásíte taky na D35 na okruhu Olomouce u benzinky OMV, na průtahu v Mohelnici, ve Zlíně na třídě 3. května a taky v Přerově v ulici Kojetínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jako že to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a se někdy zastaví. On se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Říjnová příroda hraje všemi barvami a trávníky i chodníky už se plní spadaným listím. Do 20 minut si dáme pár skvělých tipů, jak s ním na zahradě správně naložit. Přejeme vám pohodový poslech a hezký den.
1: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý

0: Nechte na nejste sami EU.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Posloucháš? Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříme přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další informace. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Přerovské sportovní kluby, kulturní organizace i nejrůznější spolky mohou od 12. do 19. října žádat o městské dotace pro rok 2027. Radnice mezi ně rozdělí více než 24 milionů korun, ze kterých drtivá většina poputuje právě na podporu sportu. Kdo peníze nakonec získá, o tom rozhodne přerovské zastupitelstvo nejpozději do konce února příštího roku. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku.
1: Sport.
2: Jiří Příbradský vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky a připsal si první letošní triumf v seriálu. V napínavém finále porazil Švéda Markuse Madsena o bod a jednu desetinu. Ve sportovní pistoli pak při své premiéře ve finále obsadila 7. místo 21-letá Viktorie Schindlerová.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Teplé září, říjen se mračí. To je pronostika na tento měsíc. Září jsme měli nadprůměrně teplé a tak se nám to teď na obloze často mračí. Zítra tomu tak ale nebude. Zrovna v úterý očekáváme polojasno až jasno. Jen ráno se nám místy mohou objevit mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Ve středu se nám ale zamračí a občas i zaprší. Odborníci předpovídají až 5 mm srážek.
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si hlídáme maximální povolenou rychlost. Hlásíte nám totiž policejní hlídky v ulici Hamerská. Číhají i jinde, třeba na D46 na trase Vyškov-Olomouc, na exitu Prostějov-Sever, na cestě mezi Tlumačovem a Záhlenicemi, taky ve Slavíči na průtahu. Dořešuje se bouračka v Šumperku na křižovatce ulice Žerotínova a silnice 44. Při cestě z práce počítáme taky s půlhodinovou kolonou na trase Mohelnice-Studená Loučka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Moc díky za vaši přízeň. Pondělní den utíká jako voda a my si už za chvíli projdeme, kdo dnes slaví svátek a připomeneme si i další zajímavé události, které jsou spojené s dnešním 12. říjnem. Přejeme vám hezký podvečer s naším rádiovým vysíláním.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejednoduché.

0: nejdůležitější rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
1: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam toho to jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
3: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
4: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcelus.

0: oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Metropole právě dnes. Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: Radio Metropole
12: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
13: Dneska padla.

0: What?
1: Rádio Metropole.
2: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 18 hodin.
3: Rádio Metropole. Olomoucký report.
4: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Rakovina prsu je stále nejčastějším zhoubným onemocněním, přes 100 000 žen prevenci odkládají. Prostějovská nemocnice se proto zapojila do kampaně Růžový říjen a vyzývá k včasnému objednání na mamograf. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
1: Sport.
4: Fotbalový brankář Marek Kalina opustil Českou fotbalovou asociaci. Reagoval tak na přísný trest etické komise, která mu za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a udělila pokutu 500 000 korun. Odvolací komise proto musela probíhající řízení s tímto hráčem přerušit.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
3: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, v Olomouci jezdíme bez nehod, to už se ale nedá říci na Šumpersku na cestě mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Srazil se tu náklaďák s osobákem, silnice je uzavřená, dopravu tam řídí policie. Omezení by mohlo trvat až do 9:30 večer. Pokud tudy budeme chtít jet, musíme to vzít přes Mírov. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D55 mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ, ve Zlíně v ulici Mezilesí, v Olomouci v ulici Pavlovická a taky na průtahu v Postoupkách. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole.
3: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole. A dnes podvečer tě čeká pravidelný pondělní podcast z Metropole. Naše divadlo

0: Ahoj, tady je Tom a tohle je pondělní podcast z Metropole. Dnes si teda zvednu sluchátko, protože na druhé straně budu mít Markétu Aubrechtovou, která stojí za okouzlující výstavou Klenoty pralesa, která je...
1: Ahoj.
0: Ahoj, srdečně zdravím. Je to už pátý ročník výstavy a začne 16. října a bude v Palmovém skleníku výstaviště Flora. Markéto, když už tě tady takhle mám, děkuji, že už se sama ohlásila, protože bude hrozně důležité, že to tady spolu proberem, ať lidi ví, že se v Olomouci děje už pátý ročník něčeho takového krásného, co je pod tvým patronátem. Ta výstava představí okouzlující orchideje a tropické rostliny z celého světa, a to v prostředí teda Palmového skleníku výstaviště Flora. A já bych se tě velice rád zeptal, jak to vlastně tentokrát bude. Neseš nám do Olomouce orchideje, moc pěkné. Máš ve sbírce něco, čím se opravdu přijedeš s hrdostí pochlubit?
1: Určitě, tak my přivezem samozřejmě spousty orchidejek různých, tak aby to oslovilo nejenom takovou tu širší veřejnost svýma nádhernýma tvarama a květama, ale i zároveň takovou tu odbornější veřejnost orchideářů, kteří chtějí taky vidět něco speciálního. A pro letošní ročník jsme si připravili úplnou novinku a přivezeme velmi vzácnou rostlinu, která pochází z Anc, andského mlžného lesa peruánského. A je to Phragmipedulum kovačí, je to takový střevíc, který má obrovský růžový, takový fosforeskující květ, to takový jako papučková orchidej a je to velmi vzácná orchidej, která se běžně ani na orchideářských výstavách nevídá. Je to velká vzácnost, ale tato rostlina kvete pouze 14 dní. V tuhle chvíli nám v autě už nakvítá, tak doufám, že vydrží do začátku výstavy.
0: No tak je to 16. tak snad ano. A líbí se mi výraz papučková orchidej. Přeci jenom spousta rostlin nemá takový český alternativní výraz.
1: Přesně tak. Ono v podstatě říká se jí střevíčník. Střevíčníky jsou dva typy, buď to Phragmipedulum nebo Paphilopedulum, podle toho, odkaď pochází. A právě ten tvar připomíná takovou obrovskou papučku, takže proto se jí říká tak jako laicky papučková orchidej.
0: Určitě budu rád, když vydrží, ať se na ní můžeme podívat, to 16.
1: To my taky.
0: I potom, nejenom na ten otevírací den. A ve sbírce pochopitelně bude další spousta velice krásných orchidejí a já bych na jednu z nich se ještě zaměřil v příštím vstupu na Rádiu Metropole za malý moment.

0: podcast z Metropole.
1: Ladíš dál Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a hlavně s Markétou Albrechtovou Dlouhou, která je patronkou výstavy Klenoty pralesa, která se bude konat už od 16. října ve sbírkových sklenicích výstaviště Flora v Olomouci, a to konkrétně v palmovém skleníku. Markéto, já jsem moc rád, že tě tady mám, protože my spolu řešíme všechny ty krásné rostliny, květy těch orchidejí. Už jsme tady hovořili o papučkové orchideji a já bych se rád zeptal na orchidej rodu Drákula, protože to zní naprosto krásně, ale ona je teda známá také jako opičí orchidej, a protože ty její květy připomínají opičí tváře.
2: Přesně tak, jo? Ono se jí říká Drákula, ono, jakoby ty tvary připomínají různý opičky, proto se jim jakoby laicky říká opičí orchidej, ale takovej ten nejznámější zástupce toho rodu, tak je Drákula vampíra. Právě podle takového krásně černého tmavého květu. Takže to jsou takový velmi unikátní orchideje, které standardně nejsou k vidění na výstavách, protože jejich květy jsou velmi citlivé na jakýkoliv změny podmínek, ať už je to změna vzdušné vlhkosti, změna teploty. Proto se to dost často nevystavuje z toho důvodu, že by se vystavily pouze rostliny bez květu. My je máme trošku trénovaný, pěstujeme je u nás ve skleníku v trošku spartančejších podmínkách, tak aby ty květy vydržely a návštěvníci se mohli po celou dobu výstavy kochat krásnýma malýma opičkama.
1: A to mě zajímalo, jak to právě tak jako děláš, že je vychováš ty orchideje k tomu, aby zvládly tady tyhle ty změny toho mikropodnebí. Řešíš to teda takovouhle
2: spartanskou výchovu? Trvá to většinou pár let. Pár let jakoby trvá, než ta rostlinka, my už máme jakoby vzrostlý exempláře, který jsou třeba 20-letý, ale v podstatě zhruba 3 roky trvá, 2-3 roky trvá, než ta rostlinka fakt jakoby je na to trénovaná a připravená takovouhle výstavu vydržet.
1: Ještě mě tak jako z názvu, když jsem se podíval, co budeš prezentovat, zaujaly diamantové orchideje. V čem ty považuješ třeba za klenoty pralesa?
2: Tak diamantové orchideje, ty jsou úplně nádhernou netradiční orchidejí. Jsou to zemní orchideje, většinou jihovýchodní Asie. A diamantové se jim říká právě proto, že jejich listy jsou protkané zlatou nebo stříbrnou žilnatinou. Ta jim slouží potom, jak jsou v tmavých patrech pralesa úplně u země, tak jim slouží jakoby k lepší fotosyntéze přístupu světla. A tyhle rostliny právě, když pak se na ně člověk podívá, tak to jsou takový opravdový klenoty, opravdový diamanty, protože ty listy jsou třeba tmavý a do toho mají krásnou stříbrnou nebo zlatou žilnatinu.
1: To je úplná rada pro květiny. Chceš mít lepší fotosyntézu, nechej se protkat zlatem.
2: Dobře.
1: Já vidím, o tom mluvíš úplně zaníceně, jo? Víš každou sebe menší drobnost o té věci. To by mě určitě zajímalo a na to se podíváme už za malý moment, jak vlastně začala tahle ta tvoje vášeň k orchidejím. Na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Tě? To se dozvíš v pondělním podcastu z Metropole. Pokračujem za chvilku.
1: You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Oasis with you. To, co teď právě ladíš, to je pondělní podcast Rádia Metropole s Tomem a s Markétou Aubrechtovou Dlouhou, která se už dlouho věnuje orchidejím a tropickým rostlinám. No a my můžeme zahlédnout plody její práce už od 16. října ve sbírkových sklenicích výstaviště Flora v Olomouci v Palmovém skleníku, kde se bude konat výstava Klenoty pralesa. A Markéto, ty už se teda orchidejím věnuješ opravdu dlouhodobě. Vzpomeneš si ještě na chvíli, kdy se vlastně z toho obyčejného zájmu stala pro tebe opravdu skutečná vášeň, co tě na těch orchidejích takhle dokáže pořád fascinovat?
1: Tak já jsem srdcem i duší pořád masožravkářkou, ale orchideje mě zaujaly, ale hlavně právě se věnujeme, i co se týče jakoby naší sbírky, tak se věnuju nejvíce střevíčníkům, což jsou právě ty papučkový orchideje, protože připomínají trošičku masožravky, jsou něčím netradiční, originální a mně se na těch orchidejích líbí to, samozřejmě jsou to velmi vzácné rostliny, ale to, co se mi na nich líbí nejvíc, jsou právě ty jejich květy, které jsou velmi atypické a jsou to neuvěřitelně důmyslné triky pro své opylovače. Takže já se specializuju hlavně na takový ty netradiční orchideje, nebo třeba bulbofila, což ty zase mají takový úplně kosmický květy. Nejsem úplně faninkou těch nejběžnějších typů, který člověk vidí v květinářství běžně, tak to už je takový jakoby přehlcený. Já mám ráda takový ty rarity a originální typy orchidejí, takže to mě na nich fascinuje úplně nejvíc.
0: Jo, tak s těma květinářství, s těma mám vlastní zkušenosti, ale o tom potom, to by mě ještě samozřejmě zajímalo, jak to zvládnout, abych tam nemusel chodit každého půl roku pro nové. No, podíváme se na to za chvilku později. Ještě by mě zajímala vlastně taková pěkná věc, kde to tak jako získáváš a myslím si, že na to bude čas za malý moment na Rádiu Metropole.
2: Metropole! Metropole!

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Sledujeme dění v Olomouci na rádiu Metropole a to v pondělním podcastu s Tomem a dnes s Markétou Albrechtovou Dlouhou, která se už dlouhou dobu zabývá orchidejemi. Lásku sice má v masožravých rostlinách, ale tyhle ty krásné květy těch orchidejí ji fascinují taktéž a bavíme se tady o tom proto, protože 16. října začíná krásná velká výstava v palmovém skleníku výstaviště Flora Klenotyk Pralesa, kde právě tyto orchideje bude představovat. No ale kde se k ním vlastně dostala? Jak se vlastně takhle pěstitelka takové rostliny, nebo jak je získáváš? Je to třeba z nějakých od někoho jiného, nebo to sama někde lovíš?
2: Přesně, tak je to velmi náročný proces, který si spousty lidí před tou výstavou úplně jakoby neuvědomí. My v podstatě zhruba 10 dní před výstavou objíždíme specializované pěstírny na orchideje. Jsou různě po Evropě, ať už je to Německo, Rakousko, Holandsko, všechny možné státy. A každá z těch pěstíren jsou specialisti pouze třeba na jeden druh orchideje, protože každá z nich vyžaduje jiné podmínky. A je velmi těžký, aby byly v tu jednu dobu všechny v květu. To znamená, že my ani před samotnou výstavou nevíme, jaký všechny rostliny, krom našich sbírkových, které dáváme do expozice, ale co se třeba týče prodejního sortimentu, tak jaký budeme mít v nabídce. Vždycky vybíráme rostlinku po rostlince a jezdíme karavanem od jedné pěstírny k druhý a vybíráme vlastně ty nejhezčí kytičky, aby se návštěvníci mohli nejen pokochat, ale i si pořídit orchidej opravdu speciální, která se běžně do obchodu nedostává. Jsou to pěstitelé, který třeba vůbec je nemají ve obrovském množství, mají třeba pár rostlin, který nám jako ze známosti pustí. Takže je to taková loterie i z toho našeho hlediska, protože přesně nikdy nevíme, co pokvete, nikdy nevíme, jestli ten květ vydrží až do konce výstavy nebo aspoň do začátku. Je to taková loterie, ale baví nás to.
1: Jako klenoty, ale takové křehké, opravdu koukám teda, že
2: jakou máš úmrtnost
1: takhle, než se dostaneš na výstavu, kolika procent toho, co pobereš, dovezeš na místo?
2: No, my vždycky dovezeme všecko, akorát, ale ne všecko zůstává v tom květu. My už teda už nějaké zkušenosti máme, tak víme, která z těch rostlin jakoby kvete, třeba řeknu, každá má samozřejmě ještě to květenství, je to komplikovaný i tím, že každá jinak rychle nakvítá, takže člověk opravdu musí znát každý ten rod té orchideje tak, aby věděl, že tenhle ten květ se otevře zhruba za 3 týdny při teplotě 20 stupňů a podobný jako informace, takže není to vůbec jednoduchá záležitost. Máme takový speciální přívěs s vytápěním, kde vytápíme na přesnou teplotu, aby ty orchideje nestrádaly po cestě a vydržely jako krásně čerstvé. Tak je to takový, je to trošku věda.
1: Jasně, já jsem to nemyslel tak, jako že ti tam zemřou všecky, ale pochopil jsem, že prostě opadají ty květy a tak, jo, ale že samozřejmě...
2: I to se bohužel někdy stává. My se samozřejmě se snažíme i vybírat ty druhy, které na to nejsou tak citliví, právě na tohle opadání květu nebo kvetou trošku delší dobu, ale třeba zrovna v tom případě Phragmipedila kovačí, který je opravdu raritou a chtěla jsem ji na tu výstavu přivést, protože to se nevidí v Čechách, tak jsme do toho rizika, je to nesmírně vzácná a drahá orchidej, aby jsme do toho rizika šli, tak uvidíme, jestli to riziko stálo za to, nebo nám to dokvete ještě před začátkem instalace a pak tam bude jenom taková smutná rostlinka, která vykvete zase za rok.
1: Držím palce. Moc. Opravdu pěstovat to je kumšt. Já to vím na svých špatných pokusech a o tom se rád pobavím už v nadcházejícím vstupu na rádiu Metropole v pondělním podcastu.
3: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
4: 4 cm? To ani nepoznáš!
3: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
5: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
12: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
13: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: blízko.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
3: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Klasika.
1: Díky, že trávíte dnešní den s naším rádiem. V našem kraji se toho děje opravdu hodně a my pro vás za malou chvíli shrneme to nejdůležitější, o čem se aktuálně píše na regionálních webech. Projdeme hlavní události i další zajímavá témata z vašeho nejbližšího okolí. Přejeme vám příjemný poslech a pohodový čas.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
4: Honda přiváží akční nabídku.

0: které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Nehrajem si. Hrajem jinak.
6: Metropole.
7: Prostě jinak.

0: podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký Report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: bavit?
1: Rádio Metropole.
2: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubl umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubl jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Pojďme na to. 7. října uplynuly 2 roky od smrti Protivy, no a právě při této příležitosti Blackwood Records odhalil oficiální trailer k připravovanému dokumentu. Ten nahlédne do jeho života, tvorby i zákulisí, tak uvidíme, co z toho vyleze. Těšíme se na to. Pojďme dále. Sergej Barakuda má venku album s názvem Entropie. Desku s 11 tracky si můžeš poslechnout na všech streamovacích platformách. Hard Rico si oficiálně mění své umělecké jméno a zkracuje ho na Rico. Pod novým jménem už ho najdeš na Instagramu i na Apple Music. No a je tu taky Luka Brasi, který oficiálně odhalil cover své nadcházející desky Brasislava. Kdy album vyjde, ale zatím neprozradil. No a nové album Víc má venku taky Dance Hun, za mě top mladá krev, kterou bys měl určitě slyšet, pokud k tobě ještě nedorazila. No a je tu ještě Kellyn a Viktor Sheen, kteří rozšířili svou Arena Tour o další 2 zastávky. A to v pražské O2 aréně a brněnské T-Mobile aréně. V O2 aréně vystoupil taky v rámci svého prvního koncertu v České republice 4. října A$AP Rocky. No a ještě svět filmu, 4. díl kultovní série Zahulíme uvidíme je ve vývoji. John Cho a Carl Penn se vrátí jako Harold a Kumar. Na scénáři nového filmu se momentálně pracuje, nicméně datum premiéry zatím oznámen nebyl, tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď další várka muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu svým.

Tady je tvoje metropole. Erik Pritz je švédský mistr elektroniky, který dokáže z obyčejné taneční party vykouzlit pořádnou hudební jízdu. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky zajistí, že zvedneš nohy od země a ztratíš se v rytmu. Spojuje neuvěřitelné.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Heartlight je DJ a producent, který baví fanoušky svou energií a tanečním stylem. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese pořádnou dávku groove a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole...

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká pořádná klubová vlna s duem Sidepiece, americkými mistry House Groove, co tě roztančí, i když si původně jen šel vynést koš. Jejich beaty jsou ostré jako čerstvě nabroušená čepel a refrény chytlavé jak lepidlo. Sidepiece jsou jako kámoši, co přijdou pozdě na párty, ale okamžitě ji zachrání. Jejich styl je moderní, funky, plný zvratu i elektronického šmrncu. Tak zůstaň naladěný. Na Metropoli právě tahle dvojka přináší porci rytmu, která ti nadzvedne střechu nad hlavou.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě víc skvělých.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky...

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den. A moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce, a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit, a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
1: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
1: Tak Tome, díky a ať se daří.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska nám zahraje Eden Prince, producent, který spojuje house beaty s emotivními melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. Eden Prince je známý svým osobitým stylem, který tě dostane a zároveň naladí.

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Dva tenisty prostějovského klubu jsme sledovali v pondělí na turnaji ATP v Šanghaji. Duel třetího kola hrál Jiří Lehečka a prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Na turnaji skončil i Dalibor Svrčina, který padl 0-2 s Rusem Medveděvem.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melody

Tady je tvoje metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku, lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak, nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty. In the

tady je tvoje metropole. Kateřina Marie Tichá je česká zpěvačka, která přináší do hudby jemnost i sílu zároveň. Její hlas je jako měkký samet, co tě obejme a zároveň rozproudí emoce.

malá, už dlouho chci ti říct. Nikdy jsme na tom stejně, nemusíš se bát. Občas to trvá věčnost, než otočíš list a zjistíš, co je tvůj a co je cizí.

energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí.

Tady je tvoje metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě

0: dance floor.
1: Olé! Tady je tvoje metropole. Saint-Tropez Caps jsou producenti a DJs, kteří svou taneční hudbou přináší svěží rytmy a chytlavé melodie. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný groove, aby ses rozhýbal. Saint-Tropez Caps umí vytvořit energii a pozitivní atmosféru, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.